úsmech i kričíš je karuzela, kričíš je v bani a kapuera. Geminaj, co to za manosféra? Povedz se zarobí kase teraz, kde opět tam smutek o kavalera. Cím, mýtem o mensie poučí ženský, co vy